0: a napůl odumřelý.
1: Marku, zahraj Jack's Barbecue. Raz, dva, tři, čtyři.

0: dobrý.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Kož dožralo to chlopka, že tak hlupy byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval, jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jednou tak v noci při návratu domů, s kratkou po sněmovní terase jdu, když tu vidím chlapíka u paty domu, podezřelého už od pohledu. Jak nepokrytě tu v lampy svitu, šteluje nálože dynamitu. Promiňte, povídám, nechci se mýlit, říkám si, radši si to ověřím, ale jako byste tu chtěl za malou chvíli vyhodit sněmovnu do povětří. Musí to být, řek ohnivě, k čertu s tím barákem, ať žije anarchie, že občanská povinnost každému velí v takovém případě zakročiti, hleděl jsem zjistit reálné jeli o přednostech státu ho přesvědčiti, a že svoboda, svornost a demokracie i pro něho přeci žádoucí je. Půlnoční vítr se od řeky zved, strach utužil můj řečnický natolik, že by se co nevidět stal patriotem i houpací kůň. Má slova jim nakonec pohnula tak, až se mu slzami zakalil zrak. Tak jsem se hrdině postavil za stát, chlapík se po chvíli sebral a šel, jen já toho večera nemohl zaspat, vlastní řeč plamenou v hlavě jsem měl. A než bych si dal něco pěkného zdát, začal jsem o ní sám pochybovat. Do dneška váhám, zda si má země takový chvalospěv zasloužila, navíc ten chlápek zažehl ve mně myšlení.

zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou. A často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti? Bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já.

zvednu to já, anebo on. Já ani málo neznamená, chrapavě hlásí naše jména, rezavý amplion.

kočku. Kočka ho zbavila myší, jenomže kdo ho teď zbaví té kočky? Snáší se vločky. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já.

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil. Já si válel kosti líný a o jedný holce sněl.

Den už se smráká, nad horizontem bloudí modrý dým. Zajdeme na panáka, okolní okna zhasla, jak jsi možná všel.

Den už se smráká, nad horizontem bloudí modrý dým. Zajdu si na panáka, okolní okna zhasla a v černý tmě se utopí.

měsíci nasadil pletenou čepici, slunce se odívá v smuteční masku. Čas se nám ochladil, ticho je v ulici, kde kdysi u piva.

Někde probouzím se nad ránem, kdy už zpívají kosy a ještě houkají slovy. Slyším svý blízký na druhém břehu, cítím plachost, klid.

aby se propojili světy, aby se z divokých šelem bez úsilí proměňujem tiše navzdory své píše v antilopy bílí, v antilopy bílí, v antilopy bílí. Proměňujeme se tiše v antilopy bílí, v antilopy bílí, v antilopy bílí. Proměňujeme se tiše v antilopy.

Někdy probouzím se nad ránem, kdy peklo a ráj jen slova jsou. Z tmavého kouta, kde je skříň, slyším něčí dech, vidím stín a

tak z paměti se tří svou krajinu verši a dům. Zřetelně ruka mu třásla se, těžko by postrouhal křem. Omluvte, nervy mám v prdeli. Ladies and gentlemen.

kdysi. Maxovi zajedu místo do Demínky, přečíst si dopisy, dopisy, dopisy.

jenom tu svíci maličkou, nech jí dál za svým oknem plát. Pod zimní deštěm smáčí stále hloub, až kránu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a paměť mají děra.

se si koupím prsa nový, z brusu nový, silikonový, pak snad mi štěstí popřeje. A potom ukážu všem to, co vím.

Máma s pláčem řekla mi, už nepřijde za námi. Byl to otec tvůj a hodně rád tě měl.

špěl za skůř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě plaky starý několik let,

do hospody mě vyhostil mráz, to přituhlo víc. A v dálce body přejezda trať, kam si do Rapotic.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zatracenou cestou směrem od Vilémovic, kde lišky dají dobrou noc a stěny z Kotovic. Tam kroky vržou v podkroví, i baskervilský pes by se tam bál. Jedno místo znám, dnes o něm ví už celý svět, když mlhy padnou kránu na dno skoro nevidět.

dělat? Nebo víc, no těžko říct, kde hledat odpověď. Jen jedno máme jistý, kdo mohl by vědět víc, už dávno spí. Závist, která možná mohla napsat tenhle děj. Nevím nic, co můžu říct, já nejsem čaroděj. Jen občas cítím v kostech strach a stíny hodně.

pochopit, jak nejlíp najít řešení a šanci uchopit. Jednou proždy stopnout film, kde hlavní roli má nevlastní syn. Nehrabat se svědomím a léčku vymyslet. Nikdo se nic nedoví, proč hledat odpověď.

horší časy, pro tebe holka mám písničku schovanou, takovou krátkou, vezmu to zkratkou, už ji mám dopsanou. Zelený plot, pak stavení, takový náš malý hrad.

Seděl jsem tiše, písničku nedohrál, odletěl teprve pak. Sáhnul jsem do strun, naladil, jak to šlo dál, to už víš. Dal jsem si kávu, nesladil, sladké sama doplníš. Na horší časy pro tebe, holka, mám písničku.

psal jsem ji v polích propiskou do dlaně, abych nezapomněl. Svítalo ráno, blížil se čas snídaně, už jsem ji celou měl. Není nic moc, žádné umění, nechce být čarodějná. Písnička má, co nic nezmění, úplně obyčejná. Na horší časy pro tebe holka mám,

zrak, před sebe s tom brácho nejel sám. Jen si

relativní pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla ani louhy.

Člověk sám sebou tak jistej a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje a špína v duši.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš na jednou ruce.

potichu sní. Na svých nohou stát a do větru zpívat.

Bohu, já však hledím na oblohu. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Všude samý monitory, budíky a stopky.

Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál, dav se mu směje zblízka,

mesi dležaví perspektívy, bláznivá kráso, Vincent je ju rodivý. Profesor akademie předvádí lineál, zde jak radno vidětí ryska.

městě jménem, ale to je vlastně jedno. Na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce myjeme.

zůstane po mně kostí hromádka a z těch kosteček bude zámeček, budou povídat, byl to syneček, pojď se mnou milá, přes tu dolinu, uslyšíš o mně smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam Janko, zabijí tě tam, když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka a z těch kosteček bude zámeček. Budou povídat. Budou povídat, byl to syneček, yeah.

rozespátý marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

20 hodin končí představení. Balím kufřík s kytarou, zas po létech cítím tvoje pohlazení a tak sedám do vlaku. Bez motýlka, bez fraku, jedu nocí hledat oči jiné zas.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Ještě tolik písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval. Dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám, dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej. Zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje. Tak zavolej, klidně mi zavolej. Zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost. Proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasů a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

zavolej, prosím tě zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

Grozhej, ba, majdeme zajtus.

Každý z nás se aspoň jednou musel splašit kvůli ženský anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

zielen bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

Můj kůň se ohlíží a tempo ztrácí, zpěv ptáků v korunách stichnul jde spát. Věřím, že nade mnou tam někde v mracích září má šťastná hvězda na pořád. Na hluchým potoce klajměl jsem dobrej, prospektoj sliboval mi zlatej důl. Válku jsem přežil, zbyl jen mundur modej, dva joky dřiny zas mám v očích.

válkou se usmíříš, leč jiskru ztrácíš, plamínek svědomí nestačí hřát. V bláznivých snech se neustále vracíš k té svojí šťastné hvězdě na pořád. V Kingtownu za městem přišla ta chvíle, stála tam u cesty uplakaná. Tak teď se mnou ty nekonečný díle putuje tahle duše ztracená.

Stále se ohlížím a tempo ztrácím, zpět ptáků stich, ležím, jdu spát. Věřím, že nade mnou tam někde v mracích září má šťastná hvězda na pořád. Teď leží vedle mě zavřený oči, kolem pár cobánků rozhozený. Musí být zázrak, když do cesty ti vkročí, takový poklad zas mám srdci smí.

pařížském Louvru jsou tisíce obrazů, všechny je neprohlédneš, kdybys tam každý den šel. Tak tedy vezmu tě tam a jeden ti ze všech stran ukážu, řeknu ti všechno, co vím o dívce z Hranostajem.

dívej na židli tam, spí krásná Henrietta, malířka nadaná tak, že snad ti to učil sám Bůh. 5 měsíců chodívá sem, každý den od konce léta, zkoumá ten obraz a v něm hledá tajný trik Leonardův.

chvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu. Dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce. Paprsky lucern metají kozelce. A stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá pro tučné spropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nás za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

desetiletíma světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se neplatí buchtama za skutky. Z ludičky se smolí kádrový posudky. Obložen prošlými dlužními úpisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi, jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminejch kytek, pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala.

obocích skrytých modré sluncečí. Ve světle ramp, když tančíš bam, si prostě vamp, si prostě lady a já pořád jenom Trump, ať je vás šik.

na med nastrdí. Za pár let stačí pytlík keksů a kdokoliv, když potvrdí, že nejsi šunt a oblízanej v dole, že z povidel se dávno nestal šmír, na to ti dám svou parafu i kolek, zbyl z tebe jenom špatnej suvenír.

Kdyby v tu chvíli, kdy se vracíš domů, spadla sem puma z neutronu a pak se ti zapíchla rovnou před špičky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama

Máš totiž tělo, jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

Máš totiž srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, houstej les stýl. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti prorazil. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti, vždyť máš srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé.

Kolik rukou, tolik rukou, kolik uší, kolik uší, kolik pohody.

zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Velikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

větrá se dým, mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumí.

padají hvězdy, obzor je hvězdnatý. Pod jedním nebem oba ležíme,

proté. Když jsem na břeh vylez poté, v oblečení jsem jak v Anglii, navázal na kola štangly, osuší mě větřík vlahých.

Tam vzadu vykáceli sad. Kořeny vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolikrát. Pokaždé je Alan znovu zvětří.

Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal, pre, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

něčeho závinčí. Ale nepřivedou nás ke strachu, do opravdická nebezpečí.

hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

pod mladými oběšenci. Stříhali do hola malého chlapečka, dívat se na sebe.

tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jednou takhle z jara. Nuda si lehla do petin a já pil asi pátej džin. Přišel na kus řeči Tristan Tzara. Chtěl vidět, jak si tady žiju.

0: že už přišel listopad a jablek je míň nežli v loni.
1: Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdá a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě vyslechnout. Od té chvíle už nejsem sám, mám mluvícího koně.

Nechal se mi, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit.

jak si budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zaduněli tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůlu. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slánku, v druhé pepř a majoránku,

0: pochopila, až když vůkol česnek zavoněl. Vybísklad je, až to budu vypravovat Hance, pochopila, až když vůkol česnek zavoněl. Ham, ham, ham.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

vstřícností světice, mě šoupla na samotku do poslední lavice.

Bývá on, ani já však nestrácím svůj vliv, to můj čte večer líbez brief. Hajdy, dva mají tě rádi, hned ledva tě hajdy chtěj. Tak jsme došli k tomu, že oba nás mít nemůže, jasné slovo chcem od ní, tak hajdy, teď se rozhodni. Hajdy, teď nalí pravdy, ostrouháli on či já. Milně žil jsem v naději, kohože má raději, zasnoubila se s ním hned, když po

Cítím bolest v kostech, vždy když leje, máme po radostech, lásko zleje. Umíraj mi buňky, to jsem dopad, nemůžu pít trůňky, kurník šat.

0: srdce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Řekla si mi budou jiní, běž si poslech, tedy radši sám. Pro mě za mě, pro jedno kvítí nesvítí.

0: jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

čerstvejch rán. Zpívat si blues, jít s hejnem černejch vran.

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Jednu z hlavních rolí, kromě totemu a kromě sáčku soli, jež přijde k chuti každému, krom krabičky syrek, kromě hvězdy na vestě, kromě ptačích pírek, co tak sluší nevěstě. Jednu z hlavních rolí, krom cesty daleký, kromě srubu v údolí a klajmu u řeky, krom tabákových listů nahňahňanejch do dýmky, v trampském hnutí hrají vzpomínky. Též u ohně si sednu, mám jeho teplo rád, poslouchám, jaký byl kdo voják, jak dobrý kamarád, a další jako student, kam se chodil prát, a jiný už jak dítě, jaký býval desperát. Též u ohně si sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny z mých nejranějších vzpomínek, kromě snad nepatrných výjimek, odložil jsem do plínek. Jednu z hlavních rolí, krom večerních zpráv, krom pohledů do soukromna pro nejširší dav, kromě šťastných deset a kromě hokeje, kde se zpívá státní hymna, když se nic neděje. Jednu z hlavních rolí, krom prima večeří, kromě válek povodní a oko nevěří, krom fortelnostních rubrik z dílny a zahrady, v televizi hrají estrády. Též k obrazovce sednu, mám její světlo rád, přepínám svou bednu, dívám se na pořad, jak kdo zas letěl na Krétu a než se Airbus zved, jak taxík musel přes půl Prahy pro letenku zpět, jak další hledal z bufetu s nákupy cestu ven, jak Boeing už byl ke vzletu z věže odbaven, jak jiný zase zapomněl na kurtech raketu, jak taxík musel zpátky pro ní přes celou Krétu. Též k obrazovce sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny své malicherné vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do dýmky.

Byla jednou jedna jehla a pak jedna bílá nit. Jehla se však ani nehla, když někdy nit chtěla šít.

Když se k šití schylovalo, tak to prostě zapíchla, proto ani nepostřehla, že jí řekla bílá.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

bloudit já toužil v poli zralých klasů. Na večer se vrátil do havraních vlasů.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Dámy a pánové, dovolte mi říci, ne, nechci čeřit vodu, kazit tady vzduch. Ať už jste věřící a nebo nevěřící, jen pár slov o tom, kdo je tady Bůh.

0: starý a nový.
1: Bůh nám dal slovo, co naše duše čistí. Bůh nám dal důvod k lásce i k nenávisti. Bůh nám káže, jak jsme malí, slabí, tencí. Bůh popřel svými činy svojí existenci.

předloňska hřeje jak před vteřinou. Co zbude za stopy, kdo nám je závidí s životem bílých měst, že kroky dvojic splynou. Pro děti v skicáři pár kreseb a nic víc. Zmizíme v kuličce, paměti ještě slepá. Už dveře vagonů průvočí zavírá. Maminčin kapesník se v ruce nezatřepá. Nejedem do ráje.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Vím, jak je to těžké napsat píseň do deště. Deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody,

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

ostrově Balar se zrodila před lety jedna malá holka, co chtěla poznat svět. Lidi, co jsou na něm, zvířata a květy, vytepat tu krásu do veršů mezi věty. Poblíž na pevnině, jen o pár let zpátky, na svět přišel jinoch, jak princ do pohádky. Srdce jasný plamen, co stíny zažene, ty dvě krásné duše, jen sobě souzené. Bouři se zmítá, loď na moři,

jinok, dohnaný svou sudbou. Příběh trochu vázne, nebude to hudbou. Zkrátka po nehodě hledal smysl žití, vykřičené domy, opium a

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zarůstá travou. Pošťápár století nepřinesl list. Nikdo se nezastaví a za okem

do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

chodí, pomoži, a dokud hoří, tak se neponoří. Može se však jednou otevře a zase zavře, jak dveře v komoře.

0: ty budeš čekat, až přijdu za tebou.
1: Moře chodí po dvoře, dneska je dobře, dole

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

0: дышти.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

Bylo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

šedý vločky na prázdný výlohy. Všechno zmrzlo, život za pohyb. Monzun fouká, ořechovkou dirigent leží pod tak.

než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic. Zaškrtí slova, která jdou od plic. Ať se tvůj jazyk na chvíli postí. Vždyť přece míříš do společnosti, zavaš a utáhni. Zavaš a utáhni. Zavaš a utáhni. Zavaš a utáhni. Zrcadlo žádám denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu.

když půjde o krk, mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyčka

0: zavaš a utáhni, zavaš a utáhni.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

zádejích papíru slova si na věty hrají. Čas někam uhání bez větších poslání, hlavně že hodin se nají. Přemýšlím o světě, větičku po větě, snažím se dosáhnout cíle. Za tebou uletím.

Dvě těla splynuly, do sebe zapluly, a tiše zapnuly třetí. Slzy jim kanuly, na buly stanuly, a pokuž do brány letí. Slunce se ztratilo, krví se zbarvilo, zapadlo za hory bílé. Měsíc to pochopil, pod kotlem zatopil a v rámci

způsobů. Je tady hluboko k podstatě věcí a mělko do hrobu. Jen lehké ženštiny se tady najdou a těžké divize. Tak to tu zlehčuju lacinou srandou za drahé peníze. Všichni mý bližní jsou sami a v úzkých, široko, daleko. A i když jsem po čertech na tvrdlých hlavách,

0: prima věc. Zavřete oči. A nandal nám pouta, spadla klec.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
2: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Víš, někdy si přijdeš takovej osamělej, ale potom dojdeš k tomu stromu a víš, něco tam je, víš, někde, víš, něco, víš, někdo.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Zase se budím na dece ve 2:10, byl to jen sen, říkám si, a srdce sklidňuje se. To by se nemohlo stát, to by nedávalo smysl, to by bylo mimo mísu. S pomyslu jsem za vládce si volil diktátora, aby mě ochránil před jinou diktaturou. A z mobilu jsem naťukal do fóra, že prý s ním o světě s telefonní šňurou. A pak jsme 35 let sbírali víčka, aby postižení měli stovku za ně. A dávali jsme operovat svého králíčka, když jiného jsme zatím měli na smetaně. Tak zhruba je to na palici, po noci zabírám světnici na petlici. V téhle si přesu se zimou, jak mě ocel.

těch špatných jsem pak hledal pochopení a v tom snu slušní lidé byli vlastně zrádci. A ti noví slušní velebili holé roky a chudé děti měli jsme na práci.

Zavírám světnici na petlici, v té kleci třesu se zimou, jak mě ocel v ruce sebe, je mi špatně ze sebe a je mi špatně z tebe. A pak se budím.

odjíždíte navždycky domů. Tmavá je síň, kde světla plává. Odjíždíte

Evropy. My ze slibu vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit, po dlouhé noci najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to šej, byl to šej, tam se jen i Chamberlain.

Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina i dva staré do ze Zlína. Nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta na doma.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

se mi líbíte, až den se nachýlí k noci. Působit začnou zlé mé moci, lůžko bude mít

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Hašti svíčka,

všechny mý děti a ženy, bída a prohnutý stoly. K srdci mi vedou nějaký drátky, možná to bude cesta zpět, možná to bude cesta zpátky, tak ještě

cesty zválený, zní těžkejch kanad zvon, starý boty, tváře sedřený. Větrem vlasy česaný, cejch pevnější než kov.

0: hřmí.
1: Když vagony hřmí a brzdař tě honí, necejtíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči,

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Douna Boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

stromy podťatý. Léto zdárně chystá vlastní konec, většina má podovolený. Študáci už dělají zase, aby měli v zimním čase.

Evropa, snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe padají vtáky,

vichřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášků.

Vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

ten častoulek tichých kroků. Vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči ještě zámek, šli jsme

Ty jsi měl štěstí, já měl úspěch, hodně přátel, milý Slído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý Slído, když jsem začal kazit všechno.

slído, zpívat naši starou píseň jako dřív. Chceš mě dojmout našim klíčem, už je pozdě, milý slído, ten klíč ti už totiž dávno nepatří. Mlátíš do zdi na čty rány, proč ty scény, milý slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odcházíš.

Škoda, že nebydlíš přes ulici, když slyším, co kartářka říká. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když deru se spodevá víka. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když léto se k podzimu mění. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když nebylé ještě víc není. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když v prodlevě volně se píše. Škoda, že nebydlíš přes ulici.

Škoda, že nebydlíš přes ulici, ta ulice jménem je dlouhá. Škoda, že nebydlíš přes ulici, by byla aspoň nějaká šance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, v hospodě na Sklamance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když vysmívá se mi počasí. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když rozum se mění v co asi. Město je velké a člověk malý, otázky mělké, když ptá se, zdali má. Není slyšet jeho sten a báseň ho táhne, by zůstal u svých. Škoda, že nebydlí

že nebydlíš přes ulici, kdy byla šance tě vidět. Škoda, že nebydlíš přes ulici, za to přání se nemusím stydět. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když píchá mě stříkačka v noze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když mraky plují po obloze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když na lásku čekám na tebe. Otevřel bych okna do ulice, zatáhnul provázkem, uviděl nebe. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi především radil. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bych se o štěstí vsadil. Škoda, že nebydlíš přes ulici,

Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi radil jak z vzteku, na pohledu, na doteku, oros mi schladil.

Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde by jsme v pravý čas pili. Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde by jsme oba dva žili.

ať si vrásky smíchu třeba brázdí její tvář. Na hranicích hříchu marně hledá.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

kudla bezrádné, hokrovi nám až mysli nevěrné, od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám, krásohlasí z mužlých Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byt k ourazu záští jazyk. A kdo se

ty ruky. Sám svobody, kdo ho den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky sám je otrok, sám svobody, kdo ho den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky sám je otrok.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Až jednou sejdeme z hod, cesty se propadnou níž, tváře si nic zlého nemyslí, když nechceš, neublížíš. Příbytky z dešťových par, na šátcích polední žár, až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou.

hlavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenu snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou mít.

dal můj Bůh, byl to určitě on. Podjel nás větrem a nenechal spát. Toto se pletem, když musíme lhát. Až jednou se jdeme z hor, z cesty se propadnou.

zítra hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Snad kdybych mohl dát lásku, kterou znám, já sám, jen z kalendářů a breviářů, léty zažloutlou, zaprášenou.

0: čtrnáctého patra.
1: Vůňa, vůňa, vůňa.
0: Ze čtrnáctého patra.
1: Vůňa, vůňa, vůňa.
0: A když mu soused na to řekl, člověče, vy jste vadný, to nemáte strach, obhozek od prázdný.

0: pár minut po 21. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Douna Boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské Porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

šťaty. Léto zdárně chystá vlastní konec, většina má podovolený. Študáci už dělají zase, aby měli v zimním čase

snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe padají ptáci, Evropa čeká, Evropa čeká. Chodíme spolu do sešeřelých parků,

iskřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášku.

jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu jí

halí se vše, halí se vše, v tichu noci, v tichu noci, dům zavoněl po ovoci.

0: ano,
1: šťastný dítě,
0: všichni svatý,
1: hlídají tě.
0: Koně budou,
1: tančit vzelí,
0: zlý myšlenky,
1: by zmizely.

sa co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka, hned je v domě veselou.

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Loura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh

co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brali to na stranu, asi jí tížilo, že jaro

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
2: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
1: Těšíme se na vás!

Musíme se hrát a běhat po strunách, na kolenou stát a klačet na špičkách. A nesmíme to vzdát, i když nemáme svůj den, i když chtěli bychom jen

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tomu chlapovi říkali šílený Bert, on plenil páry už pár let, slabost měl pro celý svět. Když osedlal Bonnie svou, Bonnie byla holka celá v chromu, zvala jako 10 000 hromů. A když na ní tenhle chlápek jel, připadal ti jak pekelný anděl. Jednou si tenhle šílený Bert s nějakým plbcem na barset, vedli tam řeči o mašinách a ten trouba mu na vonisách. Slovo dalo slovo a vypilo se dost, že si daj sprint jen tak pro radost.

robě, tak přilož a jedeme dál. Od báru vylítly jak dvě rakety, pak přišla levá a Štěrkem brikety. Za Štěrkem kamion přes cestu stál, no a Berto skrz něj prohnal. Zbylo z nich málo zvolí, z Berta ten šofér si myslel, že je konec světa. Já zrovna

Tak teda, kdyby zvoní Berte přerazil židli, mohl tu s náma bejt, to vím. To, co z tebe zbylo, je na chodbě v kýbli. A kořalk je málo, abych zahnal splín. Když po tebou řvou železný koně, jako by zvaban hrál, seš blíž k nebi a nohou v rově, tak přilož a jedeme dál. Když naplno řvou železný koně, jako by zvaban hrál, seš blíž k nebi a nohou v rově, tak sakra přilož

0: vedle data zrození a jeho hodiny, vedle každodenních starostí o zdraví rodiny a také vedle vody ve sklepě, když plavou brambory, vedle gotického chrámu svaté Barbory, vedle Prometea k Pamíru spoutaného řetězy, vedle orientace na víru, vedle matky Terezy, vedle 6000 roků starých čínských váz, vedle času, který nedožene ani jeden z nás, vedle krále Líra, vstaného ve vrších, a vedle všeho, co tu vystupuje v rolích vedlejších, od severního Poríní až po jižní Karpaty, hlavní roli hrají dukáty. Též pro dukáce sehnu, mám ten pohyb rád, dobře se tím uvolňuje stuhlost v kříži zad, rád slyším jeho cinkot, obdivuji jeho svět, co neumím si ale absolutně představit, že by mámu nebo dítě někdo do útulku dal, snad kdyby dukát si to žádal, no to bych potom bral. Vidím se s ním denně, mluví ke mně z rozhlasu, potkávám ho na ulici, klaním se mu do pasu. Jak se vede, pane dukát, přeji hezký den, jak se daří vaší paní, jak jste se mnou spokojen, v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl. Volám z plných plic, nemám rád krvavé pálky, kde se lidé chodí prát, kde po sobě střílej z dálky, leda že by pro dukát, nikdy neskřivil bych na hlavě kus vlasu příteli. Pro dukáty ovšem zabil bych i v neděli. Dukát si mě bere stranou, říká už to jednou zkus, než si řeknem nashledanou, vydrž pravdy aspoň kus, ušetřte mě, pane dukát, tuhle pravdu nesnesu. Zazvonil a zatřpitil se, pokračoval v přednesu. Od té doby, co se podle mýho začal točit svět, učím vraždit, loupit, krást a pokud možno závidět. Ty se dobře, bratříš, falší, nejsi vůbec špatný žák, ale přijde druhý další, který umí taky tak, taky tak.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Fox.

žena říká, nebudu tvoje. Jak já nemám plakat, jak nemám naříkat, nebudu tvoje.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Douna Boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Plna pohody v Moři Komerce. Rádio Folk.
1: Let předních dnů vnímám jak déšť, kruh lidí a jmen a pravdu a lež. A hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek, mám vždycky, když bolí den.

0: Je trochu povadlá, tak z jedné pětiny, nebo tak nějak. A každý zákazník je její naděje, dokud nezmizí ve frontě u pokladen. Smutně se usměje.
1: Vždyť se nic.

sleč na čistí ve bílo ze šmouhy, upraví květináč, zažene pobudy.

se nadávaj, slyším všude samý klení. Vždyť je tady příjemně, pěkná úrodná země, žádnej úhor tady není. Vemte si to v

kdo by se tu tahal s lidmi. Unesou ti takhle dám před barákem mopeda, jinak můžeme bejt klidný. Vemte si to v Líbyji, tam vás klidně zabijí pro značku.

tú y en mí, y en mi sami. My jsme ta tornáda, ta tsuna, my jsme tu jen my sami. A všechna trápení jdou za námi, my jsme tu jen my sami. S našimi půdkami a chybami jsme tu jen my.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

hledou a z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já.

zvednu to ja, anebo on. Já ani málo neznamená, chrapavě hlásí naše jména, rezavý amplion.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ni skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem klíč.

Někdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil tíhu věd.

Nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy neviděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy neviděl jsem kámen, dokud se neproměnil v

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek,

parkem šly dvě kostnatý dámy. Byla noc a byla tma, měli jen jeden malej přehoz, aby zastavili chlad, a tý vlevo náhle jakýs předmět na zem spad. Její kabelka proklely dvě kostnatý dámy, setmělej a zmrzlej sad, že musí zpátky pro ten krám, že prej přesky byly nový. V tom se zjevil cizí chlap a po kabelce

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jenomže za oknem se nehne ani stýblo, jen soused křičí, vole, kam si mi to schoval.

alkohol? Kdo z koho? Kdo tady vlastně z koho vylézá a trčí jako traverza z mrakodrapu, který se třesem ztrace zřítil mezi řeči? Nějak víc chápu. Kajícné dozorce i zbloudilé kněze, zatvrzelost starých chlapů. Mezku, co bezmezně hájí svoje meze, alkohol. Alkohol. Zase mi dopomoh kněze, aby mě v zápěti vyvrátil z kořenů, brsknul mnou o stěnu mé vlastní lebky.

z postrácených klíčov. Chce najít ten k spánku a nejstrašnější z chtíčů je chtít se zlomit v zámku.

kroutím alkohol. Dva srostlý melance, dva snící symbiontě alkohol. Vždy je to síla, když se mluví o slabosti alkohol. A nejstrašnější z chtíčů je chtít se zlomit v zámku. A nejstrašnější z chtíčů je chtít se zlomit.

cokoliv rozptiluje při práci. Za to tělo, to je dílo, nohy, ruce, sádlo, špek, to ono školu vychodilo, na něm stojí příklad.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník 2denního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk, Honza Hroch.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

his son. Měl jsem říct, asi víckrát,

Jako malé dítě zavíral jsem před ženami dveře, studen, aniž bych co viděl o nevěře. Pak co malý chlapec s nemorální silou, pozoroval jsem ty ženské dveřní škvírou. A když jsem byl snadným mužem, zavíral jsem dveře zevnitř u žen. A pak co by starší pán, čekával jsem na ty ženské marně s dveřmi do kořán. A teď zamykám dveře na petlici, věřím svému nosu. Ta jistá šmejdí po ulici a v ruce drží kosu.

Město znal, kde končívala dráha, a jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil.

viděl jsem zapadat slunce nad utopií. Viděl jsem radovat se ty, kteří nepřežijí.

z displeje telefonu. Zbývají otázky, proč kliknout na ikonu. Viděl jsem zapadat